Rádio MB.cz. Noc plná devadesátek. All you gotta do is see.

0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Wonderland. Far beyond reality, but so

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlí.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové úterý. Zimní stadion v Benátkách se dočkává dalších potřebných úprav. V současné době je dokončena modernizace 9 sociálních zařízení. Na zbývajících 2 probíhají závěrečné dokončovací práce. Realizací projektu došlo ke zvýšení uživatelského komfortu a současně k výraznému zlepšení technického standardu. V novém je také osvětlení a ozvučení. Už tento pátek dorazí pod zříceninu hradu Valečov kapely Harley, Komunál a Krleš. Vstupenky se prodávají na www.vstupnafest.cz. Předpověď hlásí krásné letní počasí. Areál bude otevřen v 17.30.
0: Sportovní servis.
2: Fotbal v Bělé pod Bezdězem píše mimořádný příběh. Letos uplyne přesně 100 let od založení místního klubu SK Bělá pod Bezdězem. Významné jubileum oslaví klub během dvoudenní akce v pátek a v sobotu, a to přímo na fotbalovém hřišti. Na příchozí čeká bohatý sportovní i kulturní program. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hygiena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Come on.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. Na včerejším jednání poradního sboru primátora pro bezpečnost se zástupci města a bezpečnostních složek v Mladé Boleslavi věnovali především zajištění bezpečnosti kulturních, sportovních a společenských akcí. Shodli se, že spolupráce při městem pořádaných akcí funguje bez problémů, zatímco u některých soukromých organizátorů chybí včasná komunikace. Bezpečnost přitom nezahrnuje jen pořadatelskou službu, ale také zajištění okolí akce a připravenost na mimořádné situace, například evakuace. Důležitá je proto včasná informovanost bezpečnostních složek, které mohou při přípravě využít doporučení ministerstva vnitra. Více čtěte na webu města. Česko letos zažilo už minimálně 5 tornád. To zatím poslední řádilo podle meteorologů o víkendu v podhůří Orlických hor. Poškodilo hřbitov i několik domů.
0: Sportovní servis.
2: V Benátkách nad Jizerou se bude hrát fotbalový turnaj o pohár starosty města. 26. a 27. června se na něm představí Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. První páteční semifinále začne v 15.30, druhé pak v 17.45. Takové byly zprávy, vracíme se k muzice Pohodové úterý.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: po 9. hodině dopolední u mikrofonu David. No a začíná dopolední rozjezd, to je jasný. Jasný je taky, že to vypadá, že se nám blíží tropické dny, takže už pozítří by mohlo otevřít Mladoboleslavské koupaliště. No tak uvidíme, jestli to tak dopadne. Každopádně nás čekají tropické třicítky a měli bychom se pořádně ohřát. No ale o počasí si řekneme samozřejmě víc taky v téhle hodině, to je jasný. Budeme si hrát skvělou, ale opravdu výbornou muziku. Tak například za malou chvíli třeba italština bude Lebek, nebo taky dáme Minelli, no a z těch devadesátek například DJ Saš. Užívejte den!
1: Radio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

minut, ladíte nás i takhle při úterku s datem 16. června. No a co se bude dít v pátek pod hradem Valečov, to už jistě víte, ale připomeneme si to, vystoupí tam Harley, Komunál a Krleš, lístky máte kde jinde, než na www.vstupnafest.cz. No a co se bude dít teď tady u nás na Rádiu MB, no dáme si taky nějakou tu českou muziku, pojďme na ní, tohle

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Kde končí signál?
5: My

0: The Sound of Silence. Další muzika je za námi v 9 hodin a 36 minut úterý 16. června, může pokračovat. No a my si za malou chvíli dáme jednu prázdninovou přímo Holiday od zpěvačky Madony, to je jasný, taky bude DJ Saš. Skvělá muzika právě pro vás. No a třeba taky vás pozvu na Koupák Festy, budou celkem tři. Ten první už teď v červnu a bude to dětský Koupák Fest na koupališti v Mladé Boleslavi, konkrétně 27. Pak bude 22. srpna další Koupák Fest na koupališti v Mladé Boleslavi a vystoupí tam Kristýna UDG, Berenika Kohoutová a taky Švihadlo. No a další Koupák Fest pak bude 12. září, kdy vystoupí na koupališti Xindl X, Support Lesbians, Voxel a další a další. No prostě a jasně, tahle sezóna bude nabitá muzikou.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Radio MB.

0: Tak tohle byla Anastasia, písnička s názvem Best Days. Za 10 minut nám odbije 10. hodina dopolední úterý 16. června. No a my pokračujeme dál s hity od Passion Fruit. Bude taky Jakub Děkan anebo Mr. President. To všechno stihneme do konce této hodiny.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. S blížícím se příchodem tropických dnů vrcholí přípravy na letní sezonu také v areálu Mladoboleslavského koupaliště. Pokud bude počasí příznivé, jak naznačují aktuální předpovědi, první návštěvníky přivítá ve čtvrtek ve 12 hodin. V úvodních dnech provozu bude k dispozici menší bazén v pravé části areálu. Z tohoto důvodu bude vstupné dočasně sníženo na polovinu. O novinkách v areálu čtěte na našem webu. Volnočasový areál obora Park Kosmonosy ožije v pátek 19. června hudbou. Od 18 hodin se zde uskuteční hudební odpoledne s kapelami No Talent a Fantasy Music, které nabídnou pohodový večer plný známých melodií, dobré nálady a zábavy.
0: Sportovní servis.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit teprve jako druhá žena v historii. Naši na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Hudba z našeho regionu.

0: tohle byl náš kamarád Fíla Šubr. Čau, Luky.
1: Hezké dopoledne, ahoj, Davide.
0: To je taková klasika, kterou nic neskazíš, radši si to píšu.
1: Jak nic neskazíš, tohle vůbec nemůžeš říkat, tohle to je mladoboleslavská hymna. Já to říkám pokaždý, když tohle to zahraje. Jo. Je to mladoboleslavská hymna, tak jak nic neskazíš, to je to nejlepší, co můžeš zahrát.
0: No tak jsme se zahráli to nejlepší, co můžeme zahrát, jinak v téhle hodině dáme třeba taky ještě Donu Luis, chybět nebudou ani Coldplay, anebo DJ Bobo. No prostě a jasně mix novějších věcí se super devadesátkama.
1: Prostě písničky.
0: Tak jo, jdeme na ně.
2: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: na rádiu MB, 10 hodin a 18 minut. Už tento pátek můžete vyrazit na Harley, Komunál a Krleš. Luky, znáš kapelu Krleš? Slyšel jsi to někdy?
1: Čověče, něco mi to říká, protože tady na Mladoboleslavsku už určitě byli a ten název mě zaujal, ale neznám.
0: Já taky ne. V životě jsem je neslyšel, no tak...
1: Budem si to muset, hele, až po vstupu, tak si to schválně najdeme, třeba ano, na YouTube.
0: Ano.
1: A jsem teda na to upřímně zvědav. Krleš. Zajímavý
0: tak...
1: název.
0: No tak uvidíme. Každopádně vy určitě vyrážíte na hlavně na Harley a Komunál, to je jasný. Tak nezapomínejte, že lístky máte ještě na vstup na fest.cz. No a v pátek se to rozjede a má být krásně, má být skvělý počasí, takže s nákupem vstupenek byste asi neměli váhat.
1: Hele, slovo krásně je zavádějící, protože to, co se na nás hrne o víkendu, určitě krásný nebude pro nás tlusťochy.
0: A já ještě mám jednu pozvánku, prosím tě, já si po dlouhé době stoupnu za mixážní pult.
1: Ano.
0: Jo, s Romanem společně s naším kolegou budeme dělat vítání léta v Minigolf Bistro v Novém parku v Mladé Boleslavi,
1: ano.
0: Takže i tam jste srdečně zváni.
1: Ano, legendární severní sídliště a Minigolf, náš druhý domov.
0: Ano, poslední ano, ano.
1: Čas.
0: Takže zdravíme tam, zdravíme holky, zdravíme Honzu a v sobotu to rozjedem.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: jsme to pěkně rozjeli společně s Nova Space, It's My Time. No a už pozítří nás čeká další zápas českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. Česko-Jihoafrická republika. Tenhle zápas začne tedy ve čtvrtek v 18 hodin. No a koukám na kurzy, jsme favoriti. Na nás kurz 1,79, na Jihoafrickou republiku 4,67. No tak snad se to promítne i do Reálu, tahle papírová výhoda, nebo jak chcete, prostě favorizovaní jsou Češi. Tak uvidíme.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové úterý. Zimní stadion v Benátkách se dočkává dalších potřebných úprav. V současné době je dokončena modernizace 9 sociálních zařízení. Na zbývajících dvou probíhají závěrečné dokončovací práce. Realizací projektu došlo ke zvýšení uživatelského komfortu a současně k výraznému zlepšení technického standardu. V novém je také osvětlení a ozvučení. Už tento pátek dorazí pod zříceninu hradu Valečov kapely Harley, Komunál a Krleš. Vstupenky se prodávají na www.vstupnafest.cz. Předpověď hlásí krásné letní počasí. Areál bude otevřen v 17.30.
0: Sportovní servis.
2: Fotbal v Bělé pod Bezdězem píše mimořádný příběh. Letos uplyne přesně 100 let od založení místního klubu SK Bělá pod Bezdězem. Významné jubileum oslaví klub během dvoudenní akce v pátek a v sobotu, a to přímo na fotbalovém hřišti. Na příchozí čeká bohatý sportovní i kulturní program. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tady je Rádio MB, je úterý 16. června a dopolední rozjezd posloucháte i po 11. hodině dopolední. Zahrajeme si opět porci devadesátek, tak poslouchejte. Bude MC Sar and the Real McCoy z devadesátek, třeba taky ještě Rednex. No a z těch novějších věcí dáme Miley Cyrus, tak užívejte den právě s námi. No a pokud znáte nějakého Zbyňka, nezapomeňte mu popřát k svátku. Tady je Rádio MB v úterý 16. a David, krásný den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: parádní den s rádiem MB vám přeji. Tak teď pojďme za jedním 60-letým mužem, který přelezl plot letiště na portugalském ostrově Madeira a běžel po runwayi, aby stihl letadlo, které se připravovalo ke startu. Cíle ale nedosáhl, protože ho zadržela ostraha, které své počínání vysvětloval tím, že prostě měl naspěch. No tak tenhle chlap neodletěl a bude to mít asi i nějakou tu dohru. U nás žádná dohra, jen výborná muzika. Rádio MB.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí dáme právě teď a dnes nám od západu začne přibývat oblačnost a čekáme i nějakou tu přeháňku. Každopádně nejvyšší teploty pro dnešek 18 až 23 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat zítra, tedy ve středu, bude ještě zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno, teploty do 25. Čtvrtek ten bude jasný až polojasný, během dne místy přechodně i oblačný, teploty 25 až 29 stupňů Celsia, no a pátek to už bude úplný azuro, jasno nebo skoro jasno, teploty do 33, v sobotu budeme dokonce atakovat 35, no a v neděli jak by smet. Jsme Rádio MB, krásný den.
0: Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: parádní den ve společnosti Rádia MB. Doufám, že se máte výborně i takhle před 12. hodinou dopolední. Doufám, že už máte i vymyšlený nějaký ten oběd. No a koukněte třeba i na web www.radiomb.cz. Tam se dozvíte třeba o tom, že se blíží tropické dny a kdyby mohlo otevřít Mladoboleslavské koupaliště. Pokud jste neslyšeli poslední rozhovory, tak tam je i sekce archiv, můžete poslechnout třeba rozhovor s režisérem filmů Bastardi Tomášem Magnuskem, tak tam třeba zabrušte. 12. hodina, jak jsem řekl, se blíží, já se teď loučím a budu se těšit ještě jednou odpoledne po 17. hodině tady na Rádiu MB.
1: Špatný signál? My jsme všude.

jestli budu mít někdy pocit, že to nedám. Dopřej mi, lásko, klid.

0: Bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. Na včerejším jednání poradního sboru primátora pro bezpečnost se zástupci města a bezpečnostních složek v Mladé Boleslavi věnovali především zajištění bezpečnosti kulturních, sportovních a společenských akcí. Shodli se, že spolupráce při městem pořádaných akcí funguje bez problémů, zatímco u některých soukromých organizátorů chybí včasná komunikace. Bezpečnost přitom nezahrnuje jen pořadatelskou službu, ale také zajištění okolí akce a připravenost na mimořádné situace, například evakuace. Důležitá je proto včasná informovanost bezpečnostních složek, které mohou při přípravě využít doporučení ministerstva vnitra. Více čtěte na webu města. Česko letos zažilo už minimálně 5 tornád. To zatím poslední řádilo podle meteorologů o víkendu v podhůří Orlických hor. Poškodilo hřbitov i několik domů.
0: Sportovní servis.
2: V Benátkách nad Jizerou se bude hrát fotbalový turnaj o pohár starosty města. 26. a 27. června se na něm představí Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. První páteční semifinále začne v 15.30, druhé pak v 17.45. Takové byly zprávy, vracíme se k muzice Pohodové úterý.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i kusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Radio MB.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Pěkný den, s blížícím se příchodem tropických dnů vrcholí přípravy na letní sezonu také v areálu Mladoboleslavského koupaliště. Pokud bude počasí příznivé, jak naznačují aktuální předpovědi, první návštěvníky přivítá ve čtvrtek ve 12 hodin. V úvodních dnech provozu bude k dispozici menší bazén v pravé části areálu. Z tohoto důvodu bude vstupné dočasně sníženo na polovinu. O novinkách v areálu čtěte na našem webu. Volnočasový areál Obora Park Kosmonosy ožije v pátek 19. června hudbou. Od 18 hodin se zde uskuteční hudební odpoledne s kapelami No Talent a Fantasy Music, které nabídnou pohodový večer plný známých melodií, dobré nálady a zábavy.
0: Sportovní servis.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit teprve jako druhá žena v historii. Naši na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

zahradě strom, pár fotek štěstí jen ve vzpomínkách. Chtěli jsme navždy, pak přišel zlom, všechno.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.
6: Kza!

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové úterý. Zimní stadion v Benátkách se dočkává dalších potřebných úprav. V současné době je dokončena modernizace 9 sociálních zařízení. Na zbývajících dvou probíhají závěrečné dokončovací práce. Realizací projektu došlo ke zvýšení uživatelského komfortu a současně k výraznému zlepšení technického standardu. V novém je také osvětlení a ozvučení. Už tento pátek dorazí pod zříceninu hradu Valečov kapely Harley, Komunál a Krleš. Vstupenky se prodávají na www.vstupnafest.cz. Předpověď hlásí krásné letní počasí. Areál bude otevřen v 17.30.
0: Sportovní servis.
2: Fotbal v Bělé pod Bezdězem píše mimořádný příběh. Letos uplyne přesně 100 let od založení místního klubu SK Bělá pod Bezdězem. Významné jubileum oslaví klub během dvoudenní akce v pátek a v sobotu, a to přímo na fotbalovém hřišti. Na příchozí čeká bohatý sportovní i kulturní program. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Blue System My Bad Is Too Big song z roku 1988 nám zahajuje náš dnešní odpolední úlet. No a zajímavostí u téhleté písně je to, že vznikla hned v několika délkových verzích. Ta nejdelší měla dokonce 5 minut a 20 vteřin. Instrumentálka a rádiová verze má 3,5 minuty. No a 5 minut a 12 vteřin je dlouhá verze ve verzi Sorry Litr Sara. Takže my jsme si právě teď dali rádiovou verzi. No a kamarádi, já vás tímto vítám u našeho odpoledního úletu s datem 16. června. Už za pár dnů tu je léto. No a příchod chystá ve velkém stylu, o tom se budeme určitě ještě bavit. No a dneska, kamarádi, tedy když už se nám blíží léto a dovolený, tak budeme také trošku cestovat. To ale až za malou chvilku, ale naše první cesta bude samozřejmě hudební. Martin Garrix, Alice DJ, Jelen nebo Playhity budou s námi úterní odpoledne na Rádiu MB. Moje jméno je Luky, no a za mě je všechno ready, takže jdem se do toho pustit. Martin Garrix, Dub Vision, Wherever You Are, jdeme na ní.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: The summer is magic, tak tady nezbývá, než souhlasit. Každý léto je zkrátka kouzelný. No a to naše oficiální léto už se nám, přátelé, blíží. Tento víkend to vypukne 21. června, tu máme astronomické léto. To meteorologické začalo sice už 1. června, ale to počasí na to zatím úplně nevypadalo. No a přátelé, s létem taky přichází samozřejmě čas dovolených. I my se dočkáme zhruba za měsíc a dva dny vyrážíme taky letecky na Dovču trošku se poválet. No a mě by zajímalo, kolik kufrů nebo kolik tašek potřebujete na to, abyste se zbalili na dovolenou. Mně by teoreticky stačil jenom nějakej větší baťoch. Sice kufr pravidelně zaplním různýma věcma, protože co kdyby, ale zpravidla použiju 4 trička, 2 kraťasy a 1 pantofle. Takže zbytek kufru zůstává většinou nevybalen. Pak ale existuje další extrém, třeba jako turistka, která překvapila švýcarský celníky, jelikož převážela 55 kufrů. Ale nebyl to žádný kontraband, nebyl to žádný nákup nebo pašování. Byly to všechno, přátelé, věci pro její osobní potřebu. Všech 55 kufrů samozřejmě celníci zkontrolovali pod rentgenem, protože těžko se samozřejmě věří tomu, že někdo potřebuje 55 kufrů na svoji cestu nebo na svoji dovolenou, ale skutečně to tak bylo. V kufrech našli celníci pouze věci pro její osobní potřebu. No tak já osobně bych tolik kufrů nenaplnil asi ani oblečením, který bych nazbíral za celý svůj život, ale hold, někdo to tak má. No tak mi klidně napište, kolik zavazadel potřebujete právě vy, když vyrážíte na Dovču. A rovnou taky mi napište, kolik z toho reálně potom využijete na dovolený. Já už jdu do další muziky a pokračuje Robert Grace, Nice Guys, Finish Last. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Kamarádi, my se tady dneska věnujeme dovoleným, protože ty už se kvapem blíží. Za chvilku je tu léto, no a taky celozávodní dovolená ve Škodovce, takže já myslím, že většina bolky už právě teď se nemůže dočkat svojí dovolený. Před malou chvilkou jsme se tady bavili o tom, kolik potřebujete sebou na dovolenou kufru nebo zavazadel, jelikož jsem narazil na jednu turistku, která pro svoji osobní potřebu převážela 55 kufrů. No a to mě dovedlo na jeden zajímavý business plán našeho kamaráda. Tímto zdravíme Davida. Protože já třeba každoročně bojuju s kufrem. Ne, že bych žádný neměl, ale všechno jsou to takový omlácený, letitý kufry. No a člověk by si chtěl koupit nějakej jako pěknej, opravdu frajerskej. No ale zase kvůli jedný dovolený za rok, to se mi tak jako nechce, aby potom 356 dní ležel ve sklepě a prášil se na něj. No a tady se dostáváme právě k Davidovi, který ho napadlo, že by právě kufry mohl půjčovat. No a jelikož je to kluk podnikavá, tak se do toho pustil. No a vy si na webu zavazadladoletadla.cz můžete kufr zapůjčit. Jsou to prémiový kufry od Smartbag. Já sám mám v plánu nějaký koupit, ale o té problematice jsme se tady před chviličkou bavili. No ale tady právě je ta výhoda toho, že si můžete tenhle kufr prostě půjčit. Ceny se pohybují od 375 korun do 500 podle délky vaší dovolený. No a to mi přijde jako prostě fajnovej nápad. Půjčit se dneska dá téměř cokoliv, ale o kufrech jsem ještě neslyšel. Takže za mě opravdu originální business plán. No a je pravděpodobný, že právě tohleto i já letos využiju. No a třeba se do toho kufru zamiluju tak, že si ho potom rovnou koupím. Ne, není to cílená placená reklama, prostě mi to přijde jako skvělý nápad, takže pokud chcete, mrkněte k Davidovi na web, konkrétně zavazadladoletadla.cz. No a třeba vás to taky zaujme. Teď už se vás pokusím zaujmout další muzikou. Korona nebo Kapitán Demo jsou před námi do 15. Tak užívejte.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. Na včerejším jednání poradního sboru primátora pro bezpečnost se zástupci města a bezpečnostních složek v Mladé Boleslavi věnovali především zajištění bezpečnosti kulturních, sportovních a společenských akcí. Shodli se, že spolupráce při městem pořádaných akcí funguje bez problémů, zatímco u některých soukromých organizátorů chybí včasná komunikace. Bezpečnost přitom nezahrnuje jen pořadatelskou službu, ale také zajištění okolí akce a připravenost na mimořádné situace, například evakuace. Důležitá je proto včasná informovanost bezpečnostních složek, které mohou při přípravě využít doporučení ministerstva vnitra. Více čtěte na webu města. Česko letos zažilo už minimálně 5 tornád. To zatím poslední řádilo podle meteorologů o víkendu v podhůří Orlických hor. Poškodilo hřbitov i několik domů.
0: Sportovní servis.
2: V Benátkách nad Jizerou se bude hrát fotbalový turnaj o pohár starosty města. 26. a 27. června se na něm představí Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. První páteční semifinále začne v 15.30, druhé pak v 17.45. Takové byly zprávy, vracíme se k muzice Pohodové úterý.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

message. Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Další hodiny ty naše ukazujou 15. No a pár minut k tomu. My pokračujeme v odpoledním úletu a tato hodina nám přinese muziku jako Max Raego a Olga Lounová nebo Purple Disco Machine a Chromeo. Jsou melodie, které nás dál budou provázet naší hodinkou. Já jsem se tady dneska pustil do téma dovolený, protože i ta naše se blíží. Blíží se nám taky oficiální léto. No tak tohle téma se zkrátka nabízelo. Už jsme se tady bavili třeba o kufrech, ale my se teď přesuneme rovnou na Sardinii. Ta totiž v letošní sezóně přichází se zajímavou novinkou, a sice to, že návštěvníci, kterým je mezi 10 a 65 lety, na ní nesmějí používat slunečníky. Důvodem je podle úřadu snaha o zachování panenského prostředí. Slunečníky budou moct na pláži tedy používat jenom rodiny s dětma, kterým ještě nebylo 10, no a samozřejmě návštěvníci starší 65 let. Na sociálních sítích se tohleto opatření samozřejmě stalo předmětem vášnivý debaty, kde se třeba diskutující rozčilujou, že aby si mohli na této pláži postavit slunečník, tak si k tomu budou muset pronajmout nějaký dítě, anebo vzít na dovolenou svého dědu. No tak každopádně úmysl sardinských úřadů je asi fajnovej, ale na spalujícím sluníčku bez slunečníku nebo bez stínu to asi nebude úplně ideální. Každopádně tohle je tedy ode mne malé upozornění. Pokud se bez slunečníku a stínu neobejdete, tak Sardinii letos vynechejte. Teď už ale vyrážíme za slíbenou muzikou Purple Disco Machine a Chromeo Heartbreaker. Pokračují na Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Téma dnešního odpoledního úletu byly dovolené, protože samozřejmě ty se blížej, určitě už odpočítáváte dny, stejně tak jako my. No ale já témata taky právě pro odpolední úlet rád hledám třeba ve významných dnech, jelikož my prostě rádi slavíme a taky se u toho něco zajímavého dozvíme. Dneska slavíme Den afrického dítěte nebo Den čerstvé zeleniny a to mi nepřijde jako úplně lákavý téma, takže když jsem hledal nějaký šokující nebo bizarní informace o zelenině, tak jsem se dozvěděl maximálně to, že existujou bizarní, pro mě tedy hodně zvláštní zeleniny, jako třeba ačokča, kiváno nebo topinambury, což neumím pořádně ani vyslovit. Já osobně se zeleninou končím zhruba někde u paprik nebo kedluben, ty mám rád, takže tohleto dneska rozebírat určitě nebudeme. Každopádně žádný strach, protože v tomhletom měsíci nás ještě pár zajímavých významných dnů čeká, a to třeba Mezinárodní den rovnosti žen a mužů, Den květů, Mezinárodní den trpaslíků, jógy, triček, Mezinárodní den bez kalhotek, pozor, a moderní selfie den, no a taky samozřejmě Evropský den hudby. Takže tohleto nás do konce června ještě čeká, o tom se určitě pobavíme, ale Den hudby také ten si děláme právě teď a právě tady, no a vlastně každý den. Takže s hudbou jedeme dál a v tuhle chvíli už se nám o ní postarají Jem a Spoon nebo Callum Scott, tak zůstávejte s námi, my jsme Rádio MB.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu. This one goes out to the one I love.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Patříme k sobě, to byla Olga Lounová. Stejně tak, jako k nám patří fajn muzika. My jsme Rádio MB, s vámi byl také odpolední úlet, no a nám se, kamarádi, blíží 16. tedy závěr našeho dnešního pořadu, tedy odpoledního úletu. Kamarádi, já se s vámi tedy

0: studia už míří Roman, takže muziku pro vás bude servírovat v následující hodině právě on. No a já se přihlásím zase zítra se 14. hodinou. Od zítra už se nám taky o slovo pomalu, ale jistě začne hlásit léto. To odstartuje oficiálně už o víkendu a teploty mají atakovat. A co atakovat? Přesahovat 30. Takže máme se na co těšit. Pokud jste si doteď stěžovali na to, že jaro stojí za prd, vaše výčitky byly evidentně vyslyšeny. No, já z toho úplně radost nemám, já funguju tak do 25 stupňů, ale budeme si muset nějak poradit. Hlavně dodržovat pitnej režim a to myslím, že nám jde. Takže pamatujte na to, no a pamatujte, že se tu sejdem zase zítra ve 14 hodin. Mějte se krásně, užívejte zbytek úterního dne a já se na vás těším. Naslyšenou.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. S blížícím se příchodem tropických dnů vrcholí přípravy na letní sezonu také v areálu Mladoboleslavského koupaliště. Pokud bude počasí příznivé, jak naznačují aktuální předpovědi, první návštěvníky přivítá ve čtvrtek ve 12 hodin. V úvodních dnech provozu bude k dispozici menší bazén v pravé části areálu. Z tohoto důvodu bude vstupné dočasně sníženo na polovinu. O novinkách v areálu čtěte na našem webu. Volnočasový areál Obora Park Kosmonosy ožije v pátek 19. června hudbou. Od 18 hodin se zde uskuteční hudební odpoledne s kapelami No Talent a Fantasy Music, které nabídnou pohodový večer plný známých melodií, dobré nálady a zábavy.
0: Sportovní servis.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit teprve jako druhá žena v historii. Naši na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

odpoledne, posloucháte Rádio MB. No a protože máme krátce po 16., tak si dáváte hodinu s Romanem. Pomalu, ale jistě se chystejte, celou republiku zasáhnou o víkendu vedra. Milovníci léta se také konečně dočkají teplého počasí. Ovšem pozor, spolu s nárůstem teplot o víkendu bude panovat i výrazné dusno. K tomu všemu se mohou zároveň přidat i bouřky. Jejich vznik i intenzita ale budou záviset na několika okolnostech. Co se týká těch teplot, tak je možné, že budeme měřit až 35 stupňů. No a víte, jak to je. Velké vedro může znamenat silné bouřky. Uvidíme, necháme se překvapit. Co se týká muziky, tady žádné překvapení nebude. Bude nadále skvělá, doufám, že vám udělám radost v této hodině. Uvidíme, jaké další příběhy nám bude psát fotbalové mistrovství světa. Třeba to, že Španělsko neporazilo Kapverdy, to byla velká věc. Uvidíme dnes večer, Francie vyzve v 21 hodin Senegal. O půlnoci začne zápas Irák-Norsko, ve 3 ráno Argentina změří síly s Alžírskem a v 6 ráno pak Rakousko s Jordánskem. No jo, tak je na co koukat, je i co poslouchat, protože my jsme vaše Rádio MB. Do 17. se o vás stará Roman, tak přeju, ať u vás vládne pohoda. Rádio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Tahle zpráva se objevila právě dnes. Zpěvačka Bonnie Tyler se včera probudila z komatu. Podle lékařů je ale nadále ve velmi vážném stavu a leží na jednotce intenzivní péče v portugalské nemocnici. Tak Rádio MB posílá hodně sil. V komatu byla 75-letá umělkyně původem z Walesu od konce března. Po akutní operaci střev jí do něj uvedli lékaři kvůli rozsáhlé infekci. Ačkoliv se její stav podle všeho zlepšuje, tak jde o pomalý proces. Lékaři jsou i nadále přesvědčeni, že se z toho dobře zotaví, ale bude to nějakou dobu trvat. Také to si budeme přát i my. Za malou chvíli vám prozradím to, kolik lidí v Česku užívá návykové látky. To budete čumět. Jsme Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: podle něj užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let a pije alkohol až milion lidí. Až milion žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Tak právě tyhle výsledky dnes zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Počty lidí s rizikem závislosti se dlouhodobě nemění, přibývá ale osob, které užívají více látek současně. No, já tady rozhodně moralizovat nebudu, já si taky rád občas dopřeju dobré vínečko, případně dobrý rumíček, takže já jsem ten poslední, kdo vám tady může dělat přednášky, ale myslím, že se shodneme na tom, že bychom to neměli prostě přehánět. Prostě se snažte dělat aspoň občas něco pro své zdraví, přeci jen žijeme jenom jednou. Já si třeba snad už měsíc slibuju, že si půjdu zaběhat a nejsem schopnej se do toho dokopat, no, ale věřím, že už zítra půjdu. Pro dnešek se s vámi loučím, mikrofon předávám Davidovi, budu se na vás těšit zase zítra odpoledne. Vy si užívejte zbytek úterního dne bez společnosti Rádia MB. To je povolený doping, skvělá droga, to vám doporučujeme. Mějte se krásně, ahoj zítra.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodové úterý. Zimní stadion v Benátkách se dočkává dalších potřebných úprav. V současné době je dokončena modernizace 9 sociálních zařízení. Na zbývajících 2 probíhají závěrečné dokončovací práce. Realizací projektu došlo ke zvýšení uživatelského komfortu a současně k výraznému zlepšení technického standardu. V novém je také osvětlení a ozvučení. Už tento pátek dorazí pod zříceninu hradu Valečov kapely Harley, Komunál a Krleš. Vstupenky se prodávají na www.vstupnafest.cz. Předpověď hlásí krásné letní počasí. Areál bude otevřen v 17.30.
0: Sportovní servis.
2: Fotbal v Bělé pod Bezdězem píše mimořádný příběh. Letos uplyne přesně 100 let od založení místního klubu SK Bělá pod Bezdězem. Významné jubileum oslaví klub během dvoudenní akce v pátek a v sobotu, a to přímo na fotbalovém hřišti. Na příchozí čeká bohatý sportovní i kulturní program. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: úterý 16. června a mám dobrou zprávu, pondělí už je oficiálně minulostí. Špatná zpráva, pořád je teprve úterý. Dnešek už je ale zajímavější, než vypadá. Třeba v roce 1963 právě 16. června letěla do vesmíru Valentina Tereškovová, první žena v historii. Takže jestli máte pocit, že jste udělali něco náročného, pořád jste neskončili na oběžné dráze. Zatím. A tak je dnešek ideální na malý experiment. Zkuste si vzpomenout, co jste dělali přesně před týdnem v tuhle chvíli. Pokud nevíte, gratuluju, jedete život na hard mod bez ukládání. Krásné úterý.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Pěkné úterý je 16. června, no a přátelé, smích není jen reakce na vtip. Vědci zjistili, že se smějeme hlavně proto, abychom dali ostatním najevo, hele, jsem v pohodě, nejsi hrozba. Takže když se někdo směje vašemu vtipu, možná není tak dobrý, možná vás jen nechce naštvat. Pojďme za další muzikou, my jsme Radio MB.
1: Radio MB. Radio MB. Určitě.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.

0: A úterý 16. června pokračuje, představte si, lidský nos si pamatuje až desítky tisíc různých vůní. Proto stačí jeden závan a jste zpátky třeba na základce, na prázdninách nebo u babičky v kuchyni. Horší je, že to funguje i obráceně. Některé vůně by člověk klidně rád zapomněl navždy, co říkáte. Já se rozhodně navždy neloučím, vrátím se sem opět zítra v 9 dopoledne, mějte se moc krásně a těším se na vás.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový úterní den. Na včerejším jednání poradního sboru primátora pro bezpečnost se zástupci města a bezpečnostních složek v Mladé Boleslavi věnovali především zajištění bezpečnosti kulturních, sportovních a společenských akcí. Shodli se, že spolupráce při městem pořádaných akcí funguje bez problémů, zatímco u některých soukromých organizátorů chybí včasná komunikace. Bezpečnost přitom nezahrnuje jen pořadatelskou službu, ale také zajištění okolí akce a připravenost na mimořádné situace, například evakuace. Důležitá je proto včasná informovanost bezpečnostních složek, které mohou při přípravě využít doporučení ministerstva vnitra. Více čtěte na webu města. Česko letos zažilo už minimálně 5 tornád. To zatím poslední řádilo podle meteorologů o víkendu v podhůří Orlických hor. Poškodilo hřbitov i několik domů.
0: Sportovní servis.
2: V Benátkách nad Jizerou se bude hrát fotbalový turnaj o pohár starosty města. 26. a 27. června se na něm představí Mladá Boleslav, Jablonec, Vlašim a Dukla. První páteční semifinále začne v 15.30, druhé pak v 17.45. Takové byly zprávy, vracíme se k muzice Pohodové úterý.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude.
2: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

Jednou přijde štěstí tvý a pak si stála ve dveřích. Řekla si jenom, já vidím to, co ty.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebook.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Zapni a neřeš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál,
4: my

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skladí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Posloucháš správně.

lano, co zachytí niterný pocity, celou tu změť. Chce, abys věděla, že mě to trápí, každej ten večer, když nemůžu spát. Myslím pak na chvíle, co těžko vrátím, hlava mi blázní a já doufám snad, že jednou pochopíš, jak moc mě mrzí. Každá ta minuta, kdy hledáš slova, každá ta vteřina, kdy tě to drtí, kdy tečou slzy, co snažíš se schovat. Opravdu vnímám, jak rány, co nesou, otázky v tobě a obavy v nás. Doufám, že jednou

jsem dlouho a když už se nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen